0: Radio is proud of the many multicultural programs bringing news and information to all sectors of our local community. These are special programs designed by and for the community in our area. City Park Radio gratefully acknowledges the federal government for financial assistance for these programs and also toward the maintenance of these programs on the station. As a result, the content of our multicultural programs and ratio of music to spoken word in those programs is regulated by the Community Broadcasting Foundation. Whether it be French, German, Korean, Russian or African, City Park Radio has a dedicated band of presenters bringing you world music across the week and every week. Multicultural diversity, found only on your community station, City Park Radio, 103.7 FM.
1: Dobrý večer, vážení posluchači. Vítejte u dalšího pořadu zde na City Park Rádiu. Opět jsem s vámi já, Pavel Černík, a stejně jako každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7. do 8. hodiny večerní se vám budu snažit připomenout krásy české kultury jak slovy, tak písničkami. Ale to není vše, co během dnešního večera uslyšíte. Samozřejmě nesmím zapomenout, že předcházející dvě hodinky jste si mohli užívat Drive Time, pořad, který vás veze z práce přímo domů. A pokud s námi vydržíte až do 8. hodiny večerní, tak tu samozřejmě bude tradiční New Brew, tedy nejnovější australské pecky. A kdo ví, třeba si uslyšíme i něco živého přímo ze studia. A než se ta 8. hodina přiblíží, čeká nás samozřejmě hromada písniček. A tentokrát to budou písničky trochu speciální. S výběrem mi totiž pomohla Akademie populární hudby, tedy organizace, která uděluje ceny Anděl, což je česká hudební cena tak trochu na způsob amerických Grammy. Ale víte co? Pojďme rovnou na první písničku. Ten popis historie hudebních cen a jejich vývoj si můžeme poslechnout až za chvíli, tedy po první písničce. Ta je z roku 2000 a zaspívala ji kapela Buty.

právě nám dohrála písnička nazvaná Nad stádem koní od známé kapely Buty. Buty je česká populární hudební skupina, původně z Ostravy, která vznikla v roce 1986. To znamená, že historii za sebou mají poměrně dlouhou. V roce 2000, kdy vznikla písnička, kterou jsme právě slyšeli, se jejich období tak trochu chýlilo ke konci. Vznikla spousta dalších kapel, které se draly na popředí českého hudebního průmyslu a šlo tak o poslední skladbu roku, kterou kapela Buty v rámci cen Anděl vyhrála. A to mi připomíná, že bych vám měl prozradit slíbenou historii těchto českých hudebních cen. Pod názvem Anděl byla hudební cena udělována až od roku 2001. Takže ve skutečnosti jsem vlastně neřekl tak úplně pravdu. Buty nevyhráli cenu Anděl, ale cenu Akademie populární hudby. To byl totiž název, pod kterým byla cena předávána v letech 1998 až 2000. Z předchozích let tam byly i názvy ceny hudební akademie, česká Grammy, v letech 1992 až 1995 dokonce jen Grammy a první výroční ročník byl nazvaný tak trochu tradičně výroční československé hudební ceny. To bylo v roce 1991, tedy krátce před rozpadem Československa. No a jelikož máme ročník 2000 za sebou, pojďme se podívat na ten následující rok 2001, kterému vládla kapela Čechomor.

0: with Music for Us All. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Právě nám dohrála kapela Čechomor s písničkou Proměny. Tím jsme se přehoupli do roku 2001, ale to nebyla ani jejich první písnička, ani jejich první album. Kapela Čechomor má za sebou velmi, velmi dlouhou historii. Vznikla v západomoravském městě Svitavy na jaře roku 1988, tehdy ještě jako první českomoravská nezávislá hudební společnost. No, s takovým názvem díru do světa samozřejmě udělat nedokázali, i když se o to samozřejmě pokoušeli. Jejich první album vyšlo paradoxně v roce 1991, tedy ve stejném roce, kdy vznikly Ceny Anděl. Jejich následující druhé album v pořadí, nazvané Mezi horami, vyšlo roku 1996 a dodnes je hodnocené jako jedno z nejlepších. Tehdy již kapela hrála pod zkráceným jménem Českomoravská hudební společnost. Hned 3 roky na to, v roce 1999, absolvovala kapela jako předskokan turné se skupinou Lucie, což ji vyneslo na poměrně přední místa české hudební scény. O rok později vydala skupina nové album Čechomor, podle kterého si zkrátila jméno do současné podoby. V následujících letech pak kapela vydala i další alba. V roce 2001 Proměny, ze kterého jsme slyšeli právě tu titulní písničku, a hned v roce 2002 pak následoval Rok ďábla. To byl takový zlatý věk Čechomoru, kdy vycházely skutečně nové a neoposlouchané písně. Kapela totiž zaujala především netradičním žánrem, lidovými písněmi, přespívanými do tak trochu moderního hávu, ale ne až tak moderního, aby se dal považovat za populární hudbu. Jak už jsem řekl, to byl ten zlatý věk Čechomoru. Za album Proměny totiž získali celkem 3 ceny Anděl v kategorii Skupina roku, Album roku i Píseň roku. Následně se na pár let s novou tvorbou odmlčeli a až v roce 2005 vydali další v pořadí 9. řadové album s názvem Co se stalo nové. Tam dostala poměrně výraznou roli elektrická kytara a bicí. Ale abych nestrávil celý večer popisováním historie jediné kapely, myslím, že je na čase se podívat dále do roku 2002. Už jsem řekl, že se v novém tisíciletí vyrojila spousta nových kapel a jedna z nich, která zažívala velký úspěch, byla kapela Kryštof.

Právě jsme slyšeli skladbu roku 2002, nazvanou Obchodník s deštěm od kapely Kryštof. Ta za sebou nemá tak dlouhou historii jako předcházející dvě kapely. Kryštof, česká hudební skupina ze Havířova, vznikla teprve v roce 1993. A i když velmi rychle získali smlouvu s nahrávací společností Monitor EMI, tak jejich první album vzniklo až po dlouhých 8 letech v roce 2001. Tého roku také získali své první ocenění Objev roku, které bez pochyby souvisí s jejich prvním a velmi úspěšným albem nazvaným V siločárách. To nebyl ještě ani takový klasický pop, spíše experimentální hudba s mnoha zajímavými zvuky. Následovalo samozřejmě v roce 2002 jejich druhé album nazvané V siločárách, ze kterého pochází písnička Obchodník s deštěm, za kterou získali ocenění skladba roku. Jak jejich popularita rostla, tak se zároveň lehce měnil jejich styl a pomalu, ale jistě se přesouvali do kategorie populární hudby. Následovalo spousta dalších alb a spousta dalších ocenění, ať už za skladby roku, album roku či skupinu roku, kterou vyhráli jak v hudebních cenách Anděl, tak v anketě Český slavík. Postupně jejich hudební styl vykrystalizoval do čistokrevného komerčního popu. Já bych to skoro nazval jako klasický kryštofácký zvuk. Ten je podle mě charakteristický právě výrazným saxofonem a hlubokými bicími nástroji, které jsou doplněné ozvěnou, která skladbám dodává velmi prostorový zvuk. Pojďme ale zpátky do roku 2002. Tehdy se Akademie populární hudby rozhodla, že bude vyhrašovat v rámci kategorie Album roku samostatné vítěze v rámci jednotlivých hudebních stylů. V roce 2002 to byl tedy pop, dance, rock, jazz a folk. Tedy, pokud to počítám správně, 5 samostatných kategorií místo jednoho společného alba roku. A proč to zmiňuji? Přestože kapela Kryštof se svojí skladbou Obchodník s deštěm vyhráli cenu skladba roku, tak v albumu roku, i když měli 5 samostatných kategorií, se umístit nedokázali. V následujícím roce došlo u cen Anděl k drobné změně v jejich názvu. Nešlo o nic výrazného, jen doplnili jméno sponzora, tedy hlavního sponzora společnosti Allianz. Od roku 2003 se tedy ceny jmenovaly Anděl Allianz. A kdože to v roce 2003 vyhrál kategorii skladba roku? Přeci nikdo jiný než další velikán české populární scény, kapela Činasky.

0: online and on your smartphone. Listen anywhere in the world. City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM.
1: Dohrála nám kapela Činasky s písničkou 1970. Výhercem ceny Skladba roku 2003. A pokud jste se do těch čísel stihli už teď zamotat, tak vám přidám ještě další. Povíme si totiž o krátké historii této kapely. Vznikla už v roce 1987 pod názvem Starý hrady. Později ji však fanoušci spontánně přejmenovali na Starý hadry. To jim vydrželo pěkných pár let, až do roku 1994, kdy se kapela pod vlivem Charlese Bukovského přejmenovala na Činasky a v následujícím roce vyšlo stejnojmenné debutové album. O dva roky později na úspěch navázali s druhou deskou nazvanou Dlouhej kouř. Jejíž stejnojmenný single byl tehdy nejhranější písní v rádiích a přinesla kapele velkou popularitu i několik nominací na ceny Akademie. Tyto nominace však kapela nedokázala proměnit ve výhru a smůla se jí lepila na paty i v následujících letech. A to až do roku 2002, kdy vyšla jejich nová deska nazvaná Originál. Ta se během dvou týdnů stala druhou nejprodávanější deskou v České republice. S nově nabitou popularitou kapela rozjela koncertní šňůru, kterou dohromady vidělo téměř 43 tisíc diváků. To nejsou žádné zázračné počty, ale je to velký krok dopředu. V následujících letech kapela vydala mnoho dalších desek a absolvovala také spoustu turné, včetně cesty do Londýna a také dvoutýdenního turné po Spojených státech amerických. Od té doby skupina Činasky nazbírala celkem 3 výhry v kategorii Skupina roku a také 1 výhru v kategorii Skladba roku. Hádejte, která skladba by to mohla být? No samozřejmě ta, kterou jsme právě slyšeli, nazvaná 1970. Z jejich nejnovějšího alba, nazvaného Frihet, které vydali v říjnu roku 2022, jsme si již několik písniček přímo tady na rádiu mohli poslechnout. A jedna z nich, nazvaná Měl bych si boty zout, se již po 20 týdnů drží na žebříčku nejhranějších rádiových skladeb v České republice. Takže i když zatím žádnou cenu nemají, našlápnu to, na to mají. A jak koukám, tak čas utíká i zde ve studiu. Ani jsem si toho nevšiml a už tu máme druhou polovinu naší krátké české hodinky. A s tím souvisí i další písnička, pojďme rovnou na to, rok 2005 s kapelou Clow. It's City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM. Let's check it out.

Přiznám se, že když jsem tuhle skladbu slyšel při přípravě programu poprvé, tak se mi vybavily vzpomínky na ty roky 2005, přelom století. A uvědomil jsem si, že jsem ji slyšel mnohokrát a nikdy jsem si neuvědomil, že jde o českou kapelu. Vždycky jsem to vnímal jako nějakou zahraniční kapelu s velkým jménem, které jsem si od té doby nezapamatoval. Myslel jsem, že jde o někoho dalšího, jako jsou Linkin Park a další velké kapely. A ve skutečnosti se ukázalo, že Clow je česká, ale anglicky zpívající rocková kapela z Prahy. Ve skutečnosti ta nejmladší z těch kapel, které jsme dneska hráli, vznikla totiž v roce 2001. Ačkoliv jsem uvedl, že jde o rockovou kapelu, ve skutečnosti jejich původní styl byl spíše hardcore punk a také punk rock. Postupně hráli na koncertech, skateových akcích a byli také pravidelnými účinkujícími na českém festivalu Rock for People. Hned následující rok, v březnu 2005, vydali své první album nazvané Postcards, které dosáhlo velkého úspěchu především na české hudební scéně. Deska v sobě míchala prvky melodického hard rocku, punk rocku a pop punku. Díky dobré produkci se dostal single z této desky, který jsme právě slyšeli, Island Sun, nejen na přední příčky českých hitparád, ale dokonce i na mezinárodní MTV, kde se dostal mezi videoklipy Top 10 a byl vysílán více než 15krát týdně. Díky tomuto nečekanému úspěchu kapela v tomtéž roce získala také ocenění Objev roku. Popularita kapely rychle rostla a uskupení se stalo jednou z nejžádanějších českých kapel, což dokazuje i nespočet odehraných klubových koncertů i open-air festivalů. První zaškobrtnutí bohužel přišlo již následující rok v létě 2006, kdy se uprostřed festivalového turné rozhodl jejich baskytarista opustit kapelu. Kapela poté odehrála několik akustických vystoupení a zvažovala, zda dále pokračovat v činnosti. Naštěstí rychle našli záskok, který následně zůstal v kapele jako plnohodnotný člen. Od té doby kapela vydala další tři desky, nazvané Clow podle svého vlastního jména, Fortnite v roce 2008 a All Dogs New Tricks v roce 2012. To bylo bohužel poslední album, které vydali a dva roky na to ukončili kariéru. Pojďme ale dále k další hudbě. Během začátku tisíciletí se rozšířil takový nešvar, aby čeští hudebníci zpívali anglicky. A tohle pravidlo se potvrdilo i v následujícím roce. Tuhle skladbu téměř jistě znáte. Zahraje nám ji Daniel Bárta.

0: To byl Daniel Bárta se skladbou nazvanou On My Head. Vítěz ceny za skladbu roku 2004. A to mi tak trochu připomíná, že skladbu roku 2004 jsme už přece slyšeli předtím od kapely Clow. No, musím se omluvit, udělal jsem drobnou chybku a kapela Clow, která byla vyhlášena se skladbou roku v roce 2005, jsem omylem zařadil před Dana Bártu, který vyhrál skladbu roku v roce 2004. No, naštěstí jsou obě dvě anglické, obě dvě v rocích hned po sobě, takže zas tak velký problém to doufám není. Doufám, že jsem vám moc hlavy nezamotal. A proč Dana Bártu napadlo zaspívat něco takovéhohle anglicky? Pokud jste rok 2004 zaspali, tak vám musím připomenout, že v té době vyšel velmi populární český komediální film Snowboardiáci. Šlo o dnes již kultovní komedii Karla Janáka o teenagerech Randym a Jáchymovi, které si zahráli Vojtěch Kotek a Jiří Mádl. Ti ve filmu hodlali pokořit zasněžené horské svahy a získat obdiv půvabných dívek. Film se nese v podobném duchu jako podobné teenagerské komedie, například slavný americký Eurotrip nebo ještě slavnější American Pie. Ale dejme si už dost těchto filmů, o tom naše rádio není. O čem rádio naopak je, nebo co k rádiu neodmyslitelně patří, jsou hlasatelé. A těch, jak jistě víte, není nikdy dost. Takže pokud chcete, můžete se zapojit i vy, vaši známí či přátelé. Hlasatelem v City Park rádiu může být každý. Pokud máte zájem a nadšení, tak vám stanice poskytne zaškolení a hurá do éteru. Jak jsem uvedl, netýká se to jen Čechů, ale všech národností. A jak svůj zájem projevit? Nejlepší je poslat e-mail na adresu cityparkradio@cityparkradio.com nebo nám můžete zavolat, ideálně během otevírací doby mezi 9:30 raní až do 3 hodiny odpoledne na číslo 03 63 34 33 44. Je to snadné a skrz podporu naší stanice podporujete celou komunitu okolo nás všech.
1: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community, City Park Radio, 96.5 and 103.7.
0: A pokud se nechcete zapojit až tak moc, stále mi můžete doporučit hudbu na příští vysílání. Chtěli byste více rockových písniček nebo raději dechovku? A co třeba pořádný metalový nářez? Neváhejte a napište mi své názory a přání jednoduše SMS-kou na číslo 04 38 18 76 86. Vaše komunitní rádio je tu pro vás a vy sami můžete určit, kam se naše příští vysílání vydá. No, já se těším na vaše zprávy a mezi tím se pustíme na další písničku. Tu nám zaspívá, kdo pak to bude? Tohle jméno jsme tu už slyšeli. Zase jednou Krištof.

Check it out! Only on City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM. Tak, vážení posluchači, pomalu se nám blíží konec českého programu. Tuhle předposlední skladbu pod názvem Rubicon nám přinesla kapela Krištof. A i když jsme tu jejich jméno slyšeli, v tomto roce 2006 opět zvítězili v kategorii Skladba roku. Ve skutečnosti je kapela Krištof jedním z nejúspěšnějších sběračů ocenění Anděl. Je vlastně na druhém místě spolu s Danem Bartou, kterého jsme před chvilkou paradoxně také slyšeli. Naštěstí se pořád skutečně blíží ke konci, takže více Krištofů už dnes nečekejte. Celkem mají nazbíráno 13 ocenění, což je skutečně velký počet, takže v nějakém budoucím opakování tohoto speciálního pořadu v nějakých jiných ročnících si je určitě zase poslechneme, opět samozřejmě s jinými skladbami. Před Krištofem a Danem Bartou jen zmíním, je už jen jeden jediný interpret, a to zpěvačka Lucie Bílá, která zatím za svou kariéru dokázala nazbírat celkem 14 ocenění Anděl. To je skutečně velký počet a schválně jsem zvědavý, zda ji někdo v blízké době dokáže překonat. Vážení posluchači, nemůžu už dále zdržovat. Skutečně se blíží konec naší české hodinky, blíží se ta 8. hodina, po které bude následovat New Brew. Pořád zaměřený na nejnovější australské písničky, ať už nahrané nebo živě vysílané přímo zde ze studia, díky lokálním kapelám, o kterých jste možná nikdy ani neslyšeli. Každopádně stojí to za to, zůstaňte tedy napříjmu. Já vám opravdu moc děkuji, že jste si nás naladili a doufám, že jste si ten náš pořad, krátký český pořad, užili stejně jako já tady ve studiu. Nebojte, ceny Anděl nikam nejdou, budou pravidelně vysílané každý rok a já se pokusím někdy v budoucnu zařadit nějaké další pokračování našeho speciálního pořadu s dalšími 8 či 9 písničkami z jiných ročníků než ty, které jsme právě slyšeli. Jen připomenu, že klasický český nebo teď již slovenský program si můžete poslechnout s Evou a Juridikou každou první sobotu v měsíci. A pokud dáváte přednost těm nejnovějším písničkám, tak se vám je snažím připomenout každé druhé a čtvrté úterý v měsíci, vždy od 7. do 8. hodiny večerní.

Teď už ale skutečně nezbývá moc času. Takže víte co? Já vám rovnou popíšu následující písničku, která je od skupiny Tata Boys. Tahle skupina se na cenách Anděl objevuje celkem pravidelně už od roku 2001, ale ocenění skladba roku, no, na to si museli počkat až na rok 2007, kdy jej získali díky skladbě Pěšáci. Přeji hezký zbytek večera a za 2 týdny opět naslyšenou.